Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Nebudeš. Rozumem. Zločinci.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. O domácí zdravotní péči v Kroměříži roste zájem. Uherský Brod si připomíná 85.

0: páté výročí vypálení synagogy a Baťův kanál láká stále více cyklistů.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
0: O služby společnosti Srdcem doma, jejímž zřizovatelem je město Kroměříž, je stále větší zájem. Za první půl rok se zdravotníci postarali o více než 50 pacientů a provedli přes 10 000 zdravotnických výkonů přímo v domácím prostředí. Služba pomáhá lidem po nemoci nebo operaci i pacientům s chronickým onemocněním, kteří mohou díky odborné péči zůstávat doma.
1: Uherskohradišťko.
0: Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení místní synagogy. K tragické události došlo v noci z 30. na 31. července 1941, kdy byla synagoga zapálena a následně zničena. Město při této příležitosti připravuje nový informační panel, který připomene historii synagogy i život židovské komunity a bude umístěn naproti místu, kde synagoga stála.
1: Zlínsko.
0: Nadace Tomáše Bati se zapojí do projektu nové porovnávací mapy Zlína a Otrokovic. Ta ukáže proměnu obou měst od konce 19. století přes baťovskou éru až po současnost. Součástí budou také prvky rozšířené reality, které návštěvníkům přiblíží vývoj konkrétních míst. Mapa má vyjít v polovině prosince u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Stezky podél Baťova kanálu jsou letos mezi cyklisty opět velmi oblíbené. Sčítače zaznamenali za první pololetí téměř 100 000 průjezdů, což je více než ve stejném období loni. Zájem roste také o cyklostezku Bečva a novou přeshraniční cyklostezku Bevlava. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí oblibu cykloturistiky.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří modernizaci tenisových kurtů. Ve Veskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Barumček Rally Zlín představila letošní program.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž uvolní 900 tisíc korun na modernizaci tenisového areálu Bajda. Peníze poslouží na rekonstrukci kurtu s umělým povrchem a vybudování automatického závlahového systému pro antukové kurty. Práce by měly začít letos na podzim a dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nové zastřešené posezení pro sportovce i návštěvníky. Dřevěná pergola nabídne ochranu před deštěm i sluncem a doplní nové osvětlení i úpravy okolí. Stavba má být hotová do konce letních prázdnin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Do startu Barumček Rally Zlín zbývají zhruba 2 týdny a pořadatelé zveřejnili podrobný program soutěže. Letošní ročník se uskuteční od 14. do 16. srpna a nabídne kvalifikační rychlostní zkoušku, slavnostní start i tradiční městskou RZ-tu ve Zlíně. Organizátoři zároveň potvrdili, že se soutěž pojede podle plánované trasy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: I na Hradišsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a víkendový relax.
1: Kapela Portles je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž. Filmový svět na Rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze zkoušky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky.
6: Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky.
7: Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na rádiu Kroměříž. V Česku je zavedený nový psí registr. Na Zlínsku objevili vzácné artefakty a prozradíme, jaké dojmy zanechalo na lidech záchranné centrum lvů ve Zlínské zoo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Česku funguje aktuální centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má urychlit návrat ztracených psů domů. Majitel splní zákonnou povinnost jen zápisem do této evidence, který na jeho žádost provede veterinář při čipování štěněte nebo při nejbližším očkováním proti vzteklině. Registr bude obsahovat údaje o psovi, majiteli i očkování a majitelé si přes identitu občana nebo bankovní identitu upraví kontakt nebo nahlásí ztrátu psa. Systém má pomoct také útulkům, obcím a policii a zároveň omezit nelegální chovy. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: Na ploštině na Zlínsku se při digitalizaci muzejních archiválií podařilo objevit dosud neznámý ilegální leták protikomunistické organizace Světlana. Pracovníci muzea ho našli mezi darovanými materiály spojenými s třetím odbojem. Podle historiků jde o cenný nález, protože

0: chovaný materiálů k činnosti světleny je velmi málo. Objev zároveň ukazuje, proč má smysl zachraňovat a digitalizovat rodinné a historické památky. Zlínsko. Záchranné a chovné centrum lvů Zoo Zlín získalo hlavní cenu v soutěži Stavba Zlínského kraje 2026 v kategorii staveb občanské vybavenosti. Jde o první zařízení svého druhu v Česku, které slouží chovu lvů, konžských i péči o lvy odebrané z nevhodných podmínek. Centrum tvoří půlhektarový venkovní výběh, vnitřní expozice, samostatné ubikace, menší výběhy a vyhlídková místa pro návštěvníky. Stavba vyšla na 90 milionů korun a Zoo Zlín jiný otevřeli v září loňského roku. Zlínsko. Senioři od 75 let mají ve Zlíně od 1. ledna 2027 možnost cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město tím chce sjednotit pravidla s krajskou dopravou, kde tato věková hranice už platí. Novinku ještě musí potvrdit také Otrokovice, protože obě města mají společnou MHD. Senioři nebudou potřebovat speciální průkaz ani registraci. Při kontrole ukážou jen občanku nebo jiný doklad totožnosti.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: si ho vrací, na také noto se a podívej, na lodě za tebou.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdělí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na

0: energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
1: Zlínsko.
0: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
1: Kroměřížsko.
0: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení. Takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
1: Zlínsko.
0: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla...
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: Hulín, Kojetín, Kroměříž. Na 103,3 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V kinech nám teď řádí česká komedie Bardotky, která bude bavit hlavně dámy, co se v životě nechtějí nudit. Tři nejlepší kamarádky Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří znovu energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do kafíšopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná. Film Bardotky je plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo. Tak si jej nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Víkendová on air jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já za sebe.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na rádiu Kroměříž. V Česku je zavedený nový psí registr. Na Zlínsku objevili vzácné artefakty a prozradíme, jaké dojmy zanechalo na lidech záchranné centrum lvů ve Zlínské zoo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Česku funguje aktuální centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má urychlit návrat ztracených psů domů. Majitel splní zákonnou povinnost jen zápisem do této evidence, který na jeho žádost provede veterinář při čipování štěněte nebo při nejbližším očkováním proti vzteklině. Registr bude obsahovat údaje o psovi, majiteli i očkování a majitelé si přes identitu občana nebo bankovní identitu upraví kontakt nebo nahlásí ztrátu psa. Systém má pomoct také útulkům, obcím a policii a zároveň omezit nelegální chovy. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: Na ploštině na Zlínsku se při digitalizaci muzejních archiválií podařilo objevit dosud neznámý ilegální leták protikomunistické organizace Světlana. Pracovníci muzea ho našli mezi darovanými materiály spojenými s třetím odbojem. Podle historiků jde o cenný nález, protože dochovaný materiálů k činnosti Světlany je velmi málo. Objev zároveň ukazuje, proč má smysl zachraňovat a digitalizovat rodinné a historické památky.
0: Zlínsko.
1: Záchranné a chovné centrum lvů Zoo Zlín získalo hlavní cenu v soutěži Stavba Zlínského kraje 2026 v kategorii staveb občanské vybavenosti. Jde o první zařízení svého druhu v Česku, které slouží chovu lvů, konžských i péči o lvy odebrané z nevhodných podmínek. Centrum tvoří půlhektarový venkovní výběh, vnitřní expozice, samostatné ubikace, menší výběhy a vyhlídková místa pro návštěvníky. Stavba vyšla na 90 milionů korun a Zoo Zlín otevřeli v září loňského roku.
0: Zlínsko.
1: Senioři od 75 let mají ve Zlíně od 1. ledna 2027 možnost cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město tím chce sjednotit pravidla s krajskou dopravou, kde tato věková hranice už platí. Novinku ještě musí potvrdit také Otrokovice, protože obě města

0: města mají společnou MHD. Senioři nebudou potřebovat speciální průkaz ani registraci. Při kontrole ukážou jen občanku nebo jiný doklad totožnosti.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Prázdniny se nám pomalu přehouply do druhé poloviny a člověk má skoro pocit, že začaly teprve před pár dny. Takže jestli ještě máte v plánu nějaký výlet, koupání nebo pár dní úplně bez budíku, tak je teďkom ideálně chvíle si leto pořádně užít. My vám k tomu zahrajeme super muziku na Rádio Kroměříž. Krásný den.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Věžky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. V západočeských Mariánských Lázních pomáhá s procedurami masážní robot, jediný svého druhu v České republice. Zařízení kombinuje masáž a prohřívání těla a slouží jako doplněk ke klasické lázeňské péči. Obsluha může přesně nastavit sílu, rychlost i typ masáže podle potřeb klienta. Robot má ulehčit fyzicky náročnou práci a zefektivnit lázeňské procedury, nikoliv nahradit lidské maséry.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi je InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostinem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy vozovek, lepší odvodnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
0: Zlínsko.
1: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadů na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
0: Kroměřížsko.
1: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
2: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme, pojďme na cyklistiku. Ta se v srpnu vrátí přímo do centra Kroměříže. V neděli 16. srpna odstartuje z Velkého náměstí závěrečná etapa Czech Tour, která letos poprvé patří do prestižní série UCI Pro Series. Doprovodný program začne v 8.55, samotný závod odstartuje v 10.10 a cyklisty čeká 160 km z Kroměříže na Pustevny. Takže jestli máte rádi velké sportovní akce, tady bude světová cyklistika opravdu na dosah. No a vstup, tak ten je zdarma. Už v neděli 16. srpna.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: I teď se skvěle osvěžíš.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na celoplošnou deratizaci, která se uskuteční v Kroměříži. Také, že Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun. No a podíváme se, jaký bytový dům, tedy konkrétně s pečovatelskou službou, bude v Kroměříži zrekonstruován. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství místních částí a částí městské kanalizace. Práce jsou plánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu a mají omezit výskytu přemnožených hlodavců. Deratizace se bude týkat sídlišť, centra měst i dalších lokalit a místních částí. Přesné termíny město ještě zveřejní.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropské dotace.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž chce zrekonstruovat bytový dům číslo 4091 v Nitranské ulici, který je známý tím, že je v něm pečovatelská služba. Po opravě mají být bezbariérové. Dům dostane nové zateplení, okna, dveře i rozvody a obnoví se tak kuchyně i sociální zařízení. Rekonstrukce má stát přibližně 74 milionů korun. Město chce většinu nákladů pokrýt z evropské dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech více podporovat tradiční rukodělnou výrobu a předávání zkušeností mladších generací. Plánuje rozšířit workshopy, vzdělávací programy pro školy i spolupráci muzeí se řemeslníky. Zaměřit se chce také na lepší možnosti prodeje výrobků, prezentaci na trzích a propojení tradiční technik se současným designem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

0: na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Eduard Štorch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval Ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím Společnosti přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou a v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Věžky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
1: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. S

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi je InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostýnem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy vozovek, lepší odvodnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
0: Zlínsko.
1: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadu na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
0: Kroměřížsko.
1: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž. Během letních prázdnin se objeví 33 nových kontejnerů na sklo, a to přímo v Kroměříži, které postupně nahradí starší a opotřebované nádoby. Nové šedé kontejnery budou rozdělené na dvě části, jednu pro bílé a druhou pro barevné sklo. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, chce město ve výměně pokračovat také na podzim. A třídění odpadu má smysl, protože čím méně ho skončí ve směsných popelnicích, tím lépe pro město i jeho odpadové hospodářství, a dovedu si představit, že i tím méně budeme platit, bych řekla. Každopádně třízení je prostě směr, je to super, je to cesta. No a pokud nám k tomu má pomoct nových 33 kontejnerů, tak je to dobře. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Přejeme pohodový den.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
2: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

happy. Don't worry, be happy now.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarychy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionu lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Jsme si blíž i na Zlínsku.

pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na celoplošnou deratizaci, která se uskuteční v Kroměříži, také, že Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun. No a podíváme se, jaký bytový dům, tedy konkrétně s pečovatelskou službou, bude v Kroměříži zrekonstruován. Tady jsou podrobnosti.

0: Mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropské dotace.
1: Kroměřížsko.
0: Kroměříž chce zrekonstruovat bytový dům číslo 4091 v Nitranské ulici, který je známý tím, že je v něm pečovatelská služba. Po opravě mají být bezbariérové. Dům dostane nové zateplení, okna, dveře i rozvody a obnoví se tak kuchyně i sociální zařízení. Rekonstrukce má stát přibližně 74 milionů korun. Město chce většinu nákladů pokrýt z evropské dotace.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj chce v příštích letech více podporovat tradiční rukodělnou výrobu a předávání zkušeností mladších generací. Plánuje rozšířit workshopy, vzdělávací programy pro školy i spolupráci muzeí se řemeslníky. Zaměřit se chce také na lepší možnosti prodeje výrobků, prezentaci na trzích a propojení tradiční technik se současným designem.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
3: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce'u nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce'u nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle z Bruce'u nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi je InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostýnem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy vozovek, lepší odvodnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
0: Zlínsko.
1: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadů na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
0: Kroměřížsko.
1: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

tomorrow.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlku v zádech i ovcí dokola.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva, dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v

známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pro boha, se střídejte mi do Zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši taky kostem. Od malatínu jsem k závislostem. Od malatínu k jídlu a pití

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vodky.

jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeráku, co se jednou až po uši. Zamiloval do Marfuši a teď je jako v Pugetu.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM.

Sunshine. Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

z Donky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a víkendový relax.

to do. I'm still falling for you. Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single Pop.

0: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.
1: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastou. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.